seber si to sama. Seber si to sama.

pytli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šilenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: mě vy, Marilu.
1: Pam, pam.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Na Českém hladíku.

jen koukni na profil. A móda je mi fuk, a nejsem diskofil. Já frontu na pětník, nestojím před rájem. Už dávno jsem si zvyk, že mám jen pod nájem. Jsem obyčejnej kluk,

0: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
1: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin, stavíme sny a pořád. Pevně. Stavmin.cz.
2: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Na rádiu Český Blaník.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
4: tady není co do kamen.
3: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
5: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
6: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
5: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
6: Stylový, pevný, bez keců.
5: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
6: Když už bydlíš, tak pořádně.
5: Deflé. Dvě E na konci.
7: Český Blaník.
8: To je Blaníček.

co já mám rád. Slyším slova proroka zpět do divadla roka.

0: Skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník, teď je přesně 6 hodin a za chvíli jelen.
1: Tak buď klidná jako voda, ale silná jako proud.
0: Za námi i před námi dlouhá noc. A písnička je jaká je, trochu dítě, trochu mondéna a Karel Gott.
2: Je jaká je,
0: to je krásná písnička.
2: Že se změní, čekat nedá se.
0: Jojo, Český Blaník, to jsou české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: A dneska to bude zase krásné a letní. Očekávejte oblohu, která bude oblačná až polojasná. K večeru přibývání oblačnosti, místy zaprší, možná i zabouří, a to spíš na jihu a jihovýchodě. A co se týče teploty, budou příjemné. V Čechách do 25 a jinak na zbytku území 27 až 32 stupňů. Tak hezké letní ráno.
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
6: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akciím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisu. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Na nový centrální stavební úřad půjde zhruba 1,75 miliardy. Právě o něm včera ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová jednal s ministryní financí Alenou Schillerovou. Nový centrální úřad vychází z novely stavebního zákona. Na jeho provoz by 500 milionů mělo být přesměrováno z peněz rezortu pro místní rozvoj a dalších ministerstev, zbytek pak ze státního rozpočtu. Opět po roce startuje tradiční zeměživitelka. Až do 25. srpna nabídne na Českobudějovickém výstavišti bohatý program. Agrosalon zahájí v 10 dopoledne premiér Andrej Babiš, ministr zemědělství Martin Šebestián a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Památkově chráněná sokolovna v Petrovické ulici v Krnově na Bruntálsku se vrátí sportovcům. Procházela 3letou rekonstrukcí. Slavnostní otevření je naplánováno na pondělí 31. srpna. Jablonec a Hradec Králové rozehrají venku čtvrté předkolo fotbalové konferenční ligy. Východočechy dělí už jen dvojzápas s favorizovaným Panathinaikosem od premiérové účasti ve skupině jednou z evropských pohárů a po vypadnutí z Evropské ligy věří trenér David Horejš ve zlepšení.
12: Aby jsme mohli pomlčet na lepší výsledek, tak musíme prostě mít větší kvalitu směrem do té útoční fáze. S těma klukama jsme se bavili a věřím tomu, že budeme v tom zápase lepší.
11: Utkání začne v 8:30. Jablonec bude od 20:45 hrát Glasgow proti Rangers a hrát budou i fotbalisté Plzně, kteří zápasem v Bělehradě proti Crvené zvezdě vstoupí do čtvrtého předkola Evropské ligy. Tolik zprávy na Českém Blaníku a přeji všem hezké ráno i tobě, Martí.
0: Je, to bylo hezký, no jo, naše Monika, to je naše Moni, to je takový sluníčko.
10: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Já po ránu, večer, odpoledne a taky v noci nikdy na ní nesmím zapomenout. No nesmím zapomenout, to je taky název skupiny Krištof, té další písničky. Já vám ji posílám právě teď a přeji krásné ráno. Za chvíli s Karlem Gottem, anebo Anouka.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Užijte si pohodové české léto na rádiu Český Blaník.

hořej na krásném paníku. Tak jako každej, já se vzlídnu v tom mogu poníku. Kámoš měl pravdu, že tu holky jsou jako zvíky.

Jan Cezar a holky bláznivý. Já vám přeji hezké ráno, za půl minutky máme 6:45. A tohle je rádio Český Blaník a České ráno. Koukám do kalendáře a vidím tady jméno Bernard. Tak Bernardové dneska slaví. No jo, no, je to tak. Tak Bernardům všechno jen to nejlepší. Mám tu jednu událost. V roce 2007 začala náročná oprava Karlova mostu v Praze. No, most je opraven, což je dobrá zpráva. A já tady mám ještě narozeniny. 39 má tahle půvabná Slovenka. Ta se jmenuje Kristýna. A ta dneska slaví. A ne, že ta ne, ta jo, ta slaví.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český.
2: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Vondráčková písnička Dlouhá noc za 5:05. Rádio Český Blaník a České ráno s Martinem a v tuhle chvíli se podíváme do světa pejsků. A já pro vás mám jednu skvělou zprávu. Od 1. září, tedy od nového měsíce, vám každé všední ráno v tento čas budu představovat všechna plemena psů, které můžete kdekoliv na světě potkat. Takže začneme písmenem A a od Ačka to všechno pojede. Budu mít pro vás úplně všechny pejsky z celého světa. Řeknu vám něco o povaze, řeknu vám něco o tom plemenu a taky vám povím něco o tom, jak se k ním chovat. Nicméně dneska je to Aran, který slaví svátek. Takže Arankům všechno jen to nejlepší a já za chvíli představím počasí toho dnešního dne. Podíváme se na to, jak bude a jak je teď aktuálně. A to s meteorologem. Do té doby třeba Tomáš Linka Fešáci, Paní má se má, a nebo jedny neposlušné tenisky a zpěvačka Lucie Bílá. Ovšem nebude to ta vlastně písnička z těch jejich let někdy okolo těch 17, 18, 19 let, kdy tuhle píseň naspívala, ale budou to neposlušné tenisky dva. Tak si na to počkejte. Hezké ráno přeji.
1: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
2: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
3: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok 0.
4: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
3: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
4: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok 0.
3: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
5: Maxi dotace.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský?
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: elitedate.cz.
10: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
11: Tak už můžu?
12: Točíme.
11: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
12: No co asi děláte, ne?
11: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
12: A dál?
11: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
12: A kde vás najdou?
11: Jako adresu?
12: Webovky.
11: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
12: Máme.
11: Ale radši to vem znova.
13: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
14: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
15: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
16: Český blaník.
17: Český blaník.
18: Český blaník. Český blaník.

0: Tak to byly ony, nové neposlušné tenisky a zpěvačka Lucie Bílá. Já vám přeji hezké ranko, máme 6,5 minuty po půl sedmé a podíváme se na to, jak je a jak bude.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Kdo to ví, nepoví, ale jo, poví Vojtěch Umlau v hezké ráno, jak je v Česku, Vojtěchu.
2: Dobré ráno vám i posluchačům. Po včerejších a nočních přehánkách, někdy bouřkách, se situace uklidňuje. V Čechách je tedy obloha většinou polojasná, i když na Moravě ve Slezsku ještě převažuje velká oblačnost, zejména na jihu Moravy a ve Slezsku ještě doznívajícími přehánkami. Lokální přehánky se ojediněle vyskytují i na jihu Čech. Do rána teploty vzduchu klesly k 20 až 15 stupňům Celsia, na horách nejčastěji na hodnoty kolem 11 nebo 12 stupňů.
0: To by se dělo, já hlasím u nás 17 stupňů. Jaký dnešek bude, Vojtěchu?
2: Obloha bude zpočátku ještě poměrně slunečná, jen místy může být přechodně i oblačno s ojedinělými přehánkami nebo i bouřkami. Nicméně odpoledne a večer se postupně od jeho západu začne zatahovat a místy v jihovýchodní polovině území na většině tohoto regionu tak se přidá déšť nebo přehánky a místy mohou se vyskytnout i bouřky, které ojediněle budou i silné, doprovázené nárazy větru kolem 70 km hodině, kroupami kolem 2 cm a přívalovými srážkami z úhrny ojediněle kolem 30 mm. Denní teploty maximech dosáhnou 27 až 32 stupňů Celsia, jen na západě a severu Čech bude chladněji kolem 25 stupňů.
0: Co počasí toho dalšího dne, jaký bude konec týdne, tedy toho pracovního, co pátek?
2: Zítra předpokládáme většinou oblačnost s ojedinělými přehánkami, ale opět odpoledne a večer se od jeho západu obloha zatáhne, to zejména v Čechách, a na většině území se přidá déšť, přehánky, no a místy i bouřky, ty mohou být opět silné nebo i velmi silné. V bouřkách by se tedy v Čechách mohly vyskytnout nárazy větru kolem 90 km hodině, kroupy o velikosti až 3 cm a přívalové srážky kolem 30 mm v opakovaných bouřkách i kolem 50 mm. Situaci ale ještě budeme během dneška, možná i zítřka upřesňovat, protože je nejistá poloha zvlněné studené fronty, která působí vznik této nebezpečné situace.
0: Tak jo, Vojtěchu, díky, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Děkuji, přeji vám hezký den, pokud možno také naslyšenou.
1: Český Blaník.
3: Český Blaník.
1: Užijte si pohodové české léto na rádiu Český Blaník.
0: Jelen a klidná jako voda. K vodě by to dneska chtěl.
4: Chodím světem už pěkných pár let. Parným létem i zmrzlej jak led. Zjistil jsem, že lásku smím dávat i vzít. Nikdy jsem nešel tou cestou, kudy ty.

0: 7:45, posloucháte Rádio Český Blaník. Já vám přeji krásné české ráno. Teď se podíváme do elektrárny. Konkrétně to bude do jaderné Temelínské. A ta totiž chystá na září sérii nočních prohlídek. Co všechno tam zažijete, to prozradí mluvčí Temelína Marek Světák.
1: 4hodinový program začne v infocentru, které prošlo náročnou modernizací a kde si právě návštěvníci budou moci prohlédnout celé nové expozice. V infocentru si elektrárnu projdou také virtuálně, bude následovat vstup do reálného areálu, kde budou moci nasát noční atmosféru jeho české jaderné elektrárny a podívají se například do strojovny s turbogenerátorem nebo do skladu použitého jaderného paliva.
0: To vypadá skvěle a zajímavě, nicméně celková kapacita prohlídek je v tuhle chvíli 128 lidí. Registrace by měla končit 31. srpna, tak pokud se tam chcete podívat a být tam skutečně, bude asi lepší si trochu pospíšit. Co dál tady u nás, tak třeba katapulti, já nesnídám sám, anebo skupina Junior a Návrat. Já vám přeji krásné ráno s rádiem Český Blaník.
2: Investujte do dluhopisů eFinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akciím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu a Nežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
7: Největší hity 80. a 90. videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci. U Zemana víkendová akce na vepřovou kýtu.
9: Čerstvá vepřová kýta bez kosti z českých chovů. 1 kilogram jen za 89,90. Ano, jen za 89,90. Libová kýta, skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
10: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Pro vepřovou kýtu bez kosti 1 kg za akčních 89,90. Prodejny Zeman.cz.
11: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
12: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
13: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
14: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
15: Rádio Český Blaník.

0: Tohle byla skupina Junior, vy posloucháte Rádio Český Blaník a za chvíli to budou Hana Zagoru. Já nemám strach ze šedý vlasů. Standa Hložek, Petr Kotval, Sen můj Alízin. Ale taky Věra Špinarová, Jednoho dne se vrátíš. Hrajeme si české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Oblačná až polojasná bude dnešní obloha, teploty v Čechách do 27, zbytek republiky 28 až 32 stupňů. Toliko počasí, hezké ráno. Za chvíli Monika a zprávy.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Národní výdaje na dopravní infrastrukturu budou v příštím roce vyšší než letos. Po jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou to řekl ministr dopravy Ivan Bednárik. Přesnou částku ale neuvedl. Záležet podle něj bude na konečné podobě státního rozpočtu. Prioritou bude v příštím roce páteřní dálniční síť. K tragické nehodě došlo u obce Pěti Psi na Chomutovsku. Při srážce auta s autobusem zemřeli podle ústeckých záchranářů 3 lidé. Všechny oběti byly z osobního auta, které večer přejelo do protisměru. Řidič autobusu, který v něm cestoval sám, má jen odřeniny. Na místě zasahovalo několik posádek záchranářů i vrtulník. Silnice byla několik hodin uzavřená. Síť cyklostezek se v Česku dál rozšiřuje. Třeba Středočeský kraj zahájil stavbu nového úseku mezi obcemi Kly a Tuhaň na Mělnicku. O největších pozitivech stavby mluví krajský radní Petr Borecký.
1: On nám propojí doposud dva oddělené úseky, a to je z Mělníku do Kel a z Tuhaně až do Čelákovic. Tím pádem postavením tohoto úseku nám vznikne souvislý úsek labské cyklostezky na území Středočeského kraje od Mělníka až do Čelákovic.
0: Nový úsek měří zhruba 3,5 kilometru. Z Japonska dnes do Ostravy dorazí poslední kontejnery s lesem civilizací. Tvoří ho 133 monumentálních kmenů subfosilních dubů starých přibližně 6,5 tisíce let. Kmeny byly součástí světové výstavy Expo 2025. Vykládka zbylých exponátů začne z 11 kontejnerů ráno a potrvá celý den. Kmeny pak budou opět staveny. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je to opět Martin Císař.
2: Ano, jsem tu, díky Moně, a posílám kabáty. Za chvíli písnička dne, tak se na ní těšte.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
2: Je přesně 7 hodin, k tomu 5 minut. Hezké ráno, hezký čtvrtek.

0: Jirka Korn a písnička Robinson, posloucháte rádio Český Blaník a to minutu po čtvrt na osm. Hezké ráno.
1: Písnička dne.
2: Na Českém Blaníku.
0: Dnes to bude Xindl X Olga Lounová, Láska v housce. Olgo, jak to s tou písničkou vlastně je?
3: Láska v housce je píseň, o které vlastně ona vznikla v autě, když jsme jeli s Xindlem X s Ondřejem Látkem na koncert. A já jsem říkala, že by bylo velice vtipné, kdyby nějaká píseň začínala místo beatu jakoby vzdycháním, jo? Že a hned jsme si začali dělat legraci, my jsme docela jako rychlí autoři, že já i Ondra skládáme celkem rychle a většinou jako v kuse, takže jsme tak jako začali blbnout a Ondra potom, myslím, že hned druhý den přišel s nápadem sloky a refrénu a já jsem pak vymyslela to takový popěvek a vlastně první sloka byla o tom, že Ondra napsala nějakou melodii a ona se podobala hrozně písní Trenýrky pana Dobeše, takže ta se předělávala sloka, ale refrén vzniknul fakt skoro v tom autě i s tím vzdycháním a ta píseň je o tom, že ta doba je tak rychlá a ty vztahy se hrozně rychle odbývají, že lidi jako fast food prostě vyberou to nejlepší a pak zahodí do koše a jdou dál, takže je tam trochu i přesah a zároveň legrace. A Ondra tvrdil, že to bude hit, já jsem tvrdila, že to hit nebude, že to je složitý, ale měl pravdu.
0: Je to hit a zajímavý příběh. Díky, Olgo.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.
0: Tady máte Lenka za malou chvíli Filipová, také Mandraže. Ovšem teď je tady Xindl X a Olga Lounová, jejich Láska v hůře.

0: fantastická písnička Lenka Chmelová a Prázdný břeh. Teď míříme do světa sportu, konkrétně do světa fotbalu. Fotbalisté Plzně dnes úvodním zápasem závěrečného kola, čtvrtého předkola Evropské ligy v Bělehradě proti Červené zvězdě, vstoupí do letošní kvalifikace poháru. Západočeši po víkendové premiéře, tedy po výhře v sezóně, zkusí srbské metropoli proti tamnímu mistrovi překvapit a vytvořit si příznivou pozici do domácí odvety. Ta bude za týden. Mírným favoritem je sice Červená zvězda, která půjde do dvojzápasu s Viktorií po neúspěchu v kvalifikaci Ligy mistrů. Kouč Západočechů Martin Hyský k tomu řekl.
1: Je to zkušený mužstvo, zvyklý vyhrávat. Myslím si, že to je jeden z nejtěžších soupeřů vůbec, který nás v tom play-off Evropské ligy mohl potkat. A je potřeba, abychom byli koncentrovaní, soustředěni na svůj vlastní výkon, abychom nestratili aktivitu v tom zápase a abychom využili příležitosti, které si tam vypracujeme.
0: Tak budeme držet palce a fandit Viktorce. Já přeji krásné ráno za chvíli s Věrkou Špinarovou anebo slovenskou skupinou No Name.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Zveme vás na výstavu exotického ptactva KPEP do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od 14. do 30. srpna vám pobyt v zahradě zpestří kakadu, ary, drobní ptačí exoti, kanáři a úžasní ledňáci obrovští. Více na bz.uk.cz.
8: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
12: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
14: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
13: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Atención!
16: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
15: Yes!
16: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
15: La Tropical!
16: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
17: Rádio Český Blaník.
18: České písničky, které máte rádi.

0: Letí nám to letí, za 6 minut máme 7:45, tohle je České ráno, rádio Český Baník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A tohle jsou informace o počasí a meteorolog Vojtěch Umlauf. Jaké je to dnešní ráno? Vojto, hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno vám i posluchačům. Po včerejších a nočních přehánkách, někdy i bouřkách, se situace uklidňuje. V Čechách je tedy obloha většinou polojasná, i když na Moravě ve Slezsku ještě převažuje velká oblačnost, zejména na jihu Moravy a ve Slezsku ještě doznívajícími přehánkami. Lokální přehánky se ojediněle vyskytují i na jihu Čech. Do rána teploty vzduchu klesly k 20 až 15 stupňům Celsia, na horách nejčastěji na hodnoty kolem 11 nebo 12 stupňů.
0: Co přinese ten dnešní den?
2: K 20 až 15 stupňům Celsia, na horách nejčastěji na hodnoty kolem 11 nebo 12 stupňů.
0: Co přinese ten dnešní den? Jaký bude?
2: Obloha bude zpočátku ještě

0: Takovými srážkami z úhrny ojediněle kolem 30 mm. Denní teploty maximech dosáhnou 27 až 32 stupňů Celsia. Jen na západě a severu Čech bude chladněji kolem 25 stupňů.
1: Tak moc krát díky, mějte se hezky a naslyšenou.
0: Děkuji, přeji vám hezký den, pokud možno také naslyšenou. Český Blaník.

0: 11,5 minuty a máme tu celou, to znamená 8 hodinu. Já vám přeji krásné dobré ráno. I dnes 20. srpna posloucháte Rádio Český Blaník a České ráno s Martinem. Teď je to jenom na vás, jakou písničku zahrajeme krátce po 8, 8 hodin, 10 minut zhruba. Tak napište nám na WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07 a nebo zmáčkněte WhatsAppové tlačítko a namluvte zkaz. Jakou písničkou bychom potěšili, českou nebo slovenskou? Dejte nám vědět a my ji zahrajeme. A to rádi.
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíš, ho? Nic tím neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
5: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
6: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
7: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
8: Vytáhni Jendu!
9: Co říkáš? Výtahy jedna?
8: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
9: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
8: Povídám, vytáhni Jendu!
9: No jo, výtahy jedna!
10: Teď my už máme výtahy jedna.
9: Jendo?
11: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
12: Jendo, ty seš ale bedna!
13: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
14: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.

0: Skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník, vaším průvodcem je Martin. Za malou chvíli už bude 8 hodin, po 8 nabídnu Dalibor Jandu. Kola se kroutí dál. Anetu Langerovou. Ve mně navždy zůstává. A nebo disco příběh a Michal David. České písničky, které máte rádi, ty jsou tady na Českém Blaníku doma.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Česká, moravská a taky slezská obloha bude dnes většinou oblačná, místy i polojasná. Teploty přes den vystoupí na 27 až 32 stupňů. Toliko počasí, teď silnice a Renča Pechová.
2: Za volantem
1: s Českým Blaníkem.
0: Vítej Renčo, hezké ráno přeji.
3: Hezké ráno vám přeje Renata Anna Pechová. Zpozorněte na dálnici D8 u Trmic z Prahy na Ústí nad Labem. Na 67. kilometru hasiči hasí hořící kamion. Auto nabouralo do svodidel na D35 na 255. kilometru z Mohelnice na Olomouc. Kolona je na 20 minut mezi kilometry 253 až 257. Stejná situace je i na D6 na exitu 154 Cheb směrem na Karlovy Vary. Tady se zdržíte 10 minut. Kvůli opravám v aviatické a zúžení před letištěm směrem do Prahy se budete sunout v koloně po D7 od Středokluk. Zdržení je na 20 minut. Stejnou dobu necháte na pražském okruhu mezi 15. a 19. kilometrem. Šťastnou cestu.
4: Užijte si babí léto plné hygge. V Jisku nabízíme měkké deky a plédy, které vás zahřejí i za chladnějších večerů. A dekorace a doplňky, které každé posezení zpříjemní. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
7: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Česko začíná počítat rekordní ztráty za horko a sucho. Podle meteorologů byl letošní červen třetím nejteplejším za posledních 65 let. Padl i dosavadní rekord, bylo skoro 42 stupňů. Sucho se pak prohlubovalo také v červenci a srpnu. A situace se podle hydrologů jen tak nezlepší. Poslanci se sejdou ke sporné vetované novele rozpočtových zákonů 25. srpna. Návrh programu zahrnuje také 4 předlohy před závěrečným schvalováním. Třeba zákon o digitalizaci povolování pobytu cizinců nebo snižující státní náhradu České poště. Šumperk se chystá na velkou hudební noc. Už zítra tu proběhne 18. ročník festivalu Revival Invaze a na jednom pódiu zazní hity několika světových ikon. Na co přesně se návštěvníci můžou těšit, ví mluvčí města Jana Kaněvová.
8: Návštěvníci se mohou těšit na Jakuba Macholdu v roli krále rock'n'rollu Elvise Presleyho. Dále na Revival kapely U2 So Fine a také na Ozzyho Osborna a Black Sabbath Revival, který připomene tvorbu jedné z nejvýznamnějších postav světového heavy metalu.
3: Celý program proběhne v Pavlínině dvoře pod širým nebem. 20-letá česká tenistka Sára Bělek je na turnaji v Cincinnati ve čtvrtfinále. Po dvou velkých obratech dokázala porazit Arinu Sabalenkovou z Běloruska a jde pro ní o životní vítězství. Zatím nikdy nedokázala porazit světovou jedničku. Ve čtvrtfinále ji teď čeká domácí Madison Keysová. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Martí, je to opět tvoje.
0: Já ti děkuju, Moni, my si dál budeme hrát české písničky, které máte rádi. Teď Michal David a jeho disco příběh 8 hodin, 3,5 minuty. Hezké ráno.

0: Ještě minutku a máme 8:45. Nejvyšší čas zahrát na vaše přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A jako první to dnes byl Filip ze Zlína. Ten nám napsal: Blaníku, prosím, zahrajte Meteor lásky od Věry Špinarové. Tak jo, Filipe, tady je ta písnička.
2: Písnička na přání.
1: Na Českém Blaníku.
0: A dál si budeme hrát české písničky, které máte rádi. Po Věrce přijde Jitka Molavcová, Můj pošťák, anebo Dalibor Janda a jeho Hurikán. Já vám přeji krásné čtvrteční ráno.

0: Skvělý Dalibor Janda, jeho Hurika. Nedávno jsme se Dalibora zeptali na to, na kolik on se vlastně cítí.
1: No, to je těžký, na kolik se cítím, no, tak cítím se určitě, když jsem, pohybuju se pořád, samozřejmě i mezi mladýma lidma a tak, takže člověk si nepřipouští, že tohle to, no, ale bohužel ta číslovka tam je a s tím člověk nic nenadělá a má se podle toho chovat a tvářit.
0: Na tom asi něco bude. Nicméně Dalibor byl skvělý na konopišti na našem letním koncertě. Prostě Daliborovi to skvěle zpívá, tak mu přejeme, ať se mu daří minimálně dalších 10, 15, 20, 30 let. Zkrátka pořád, ideálně furt. Co dál tady u nás, tak za chvíli Činasky, Hvězdy nad hlavou a potom tady mám ty a já skupiny Krištof. Tak ještě jednou hezké ráno a krásný čtvrtek. To přeji všem.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do Pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: elitedate.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
14: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
15: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
16: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu? Dětský den v zahradě se blíží. Už 1. září vás zveme do zahradního centra Natura Petrovice na den plný přírody, zábavy a dobrého občerstvení. Na děti čeká zábavný program a každý malý zahradník si zasadí svou vlastní rostlinku, kterou si odnese domů. Přijďte si užít dětský den v zahradě s celou rodinou. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura, zahradní centrum, místo, kam se budete rádi vracet.
17: Pila Smrčiny hlásí, čekání patří do fronty a ne na stavbu. Proto je tu Pila Smrčiny České zemědělské univerzity. Největší sklad dřeziva a deskových materiálů v regionu. Prkna, hranoly, fošny, OSB desky i další stavební materiál máme skladem za skvělé ceny k okamžitému odběru. Stavte bez čekání. PilaSmrčiny.cz.
18: Český Blaník.
19: Český Blaník.
5: Český Blaník.

0: Před námi nový den, 20. srpnový, jaký bude?
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: To ví meteorolog Vojtěch Umlouv.
2: Obloha bude zpočátku ještě poměrně slunečná, jen místy může být přechodně i oblačno s ojedinělými přeháňkami nebo i bouřkami. Nicméně odpoledne a večer se postupně od jihozápadu začne zatahovat a místy v jihovýchodní polovině území na většině tohoto regionu tak se přidá déšť nebo přehánky a místy mohou se vyskytnout i bouřky, které ojediněle budou i silné, doprovázené nárazy větru kolem 70 km hodině, kroupami kolem 2 cm a přívalovými srážkami z úhrny ojediněle kolem 30 mm. Denní teploty maximech dosáhnou 27 až 32 stupňů Celsia, jen na západě a severu Čech bude chladněji kolem 25 stupňů.

0: slovenská skupina Elána Človečina. Přeji vám krásný dobrý den, pohodové ráno s námi. Zatímco v Českých Budějovicích začíná právě dnes Země živetelka, tak v Brně se zaměří na módu. Veletrhy módy a obuvi Styl a Kabo začnou na brněnském výstavišti už zítra, tedy v pátek. A jakou představí novinku, to nám prozradí sám ředitel přehlídky Martin Škarka.
1: Novinkou toho aktuálního ročníku, té aktuální edice, tak je soutěž pro profesionály. Professional Top Style Designer. Bude soutěžit 6 finalistů, kteří budou mít v pátek v 11 hodin soutěžní přehlídku a potom v rámci pátečního gala večera pro vystavovatele bude vyhlášen Professional Top Style Designer.
0: Tak jste to slyšeli, to vypadá skvěle, pokud vyrazíte, hezky si to užijte. Dál české písničky, které máte rádi, Lucka Bílá, Vavy Daněk, prostě české písničky, ty jsou tady u nás doma. Za chvíli taky kolegyně Veronika Rážová mezi 9. a 13. se na vás těší.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat. Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
10: Pozor, kuchařky a kuchaříci! U Zemana víkendová akce na vepřovou kýtu.
11: Čerstvá vepřová kýta bez kosti z českých chovů. 1 kg jen za 89,90. Ano, jen za 89,90. Libová kýta, skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
12: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Pro vepřovou kýtu bez kosti 1 kg za akčních 89,90. Prodejny Zeman.cz.
13: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte se vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
14: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Spole až na váš talíř.

krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla Slza a chmíří Pampelišek. A my jedeme dál. Další české písničky na sebe nenechají dlouho čekat. Mám pro vás třeba Divokého Billa.
1: Když je to jako síť kolem celého těla.
0: Bude tu i skupina Jelen Někde kolem.
1: Jestli si ještě někde kolem, prosím, vrát se, ať ti můžu s Bohem dát.
0: A taky kapela Holky. Mám

0: to byla jenom ochutnávka českých písniček, které máte rádi, které tu budou znít mezi 9 a 10.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že dnes bude příjemně, možná až příliš teplo, 27 až 32 stupňů Celsia. Na západě a severu území kolem 25, na horách 18. Obloha bude většinou skoro jasná až polojasná, místy ojediněle přehánky nebo bouřky. Už za chvíli tu budou zprávy a pak další české písničky.
2: Otestuj Subaru Sedlčany.
3: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
2: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
4: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
5: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké čtvrteční dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Čeká nás slunečný víkend, předtím ale Česko čekají vydatné bouřky. Ty na jihovýchodě republiky udeří už dneska. Před bouřkami meteorologové varují i v průběhu zítřka. O víkendu se ale vyčasí, čekáme nejčastěji polojasno. Se začátkem nového týdne se mají ale srážky zase vrátit. Nástup prvňáčka do školy letos vyjde zase o něco dráž. Běžná výbava pro školáka se vyšplhá zhruba na 7 000 korun. Pokud rodiče sáhnou po dražších nebo ergonomických pomůckách, náklady můžou vystoupat až k 10 tisícům. Co za růstem cen stojí, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
7: Co se týče těch nákladů, tak tam je znatelný nárůst cen sešitu a výtvarných potřeb, zejména z důvodu růstu cen celulózy a papíru, což je světový fenomén, ale projeví se právě i na výdajích českých rodičů, ale zejména potřebným rodinám typu matek samoživitelek s těmi náklady může pomoci stát.
6: A to v rámci mimořádné okamžité pomoci na místě příslušném úřadu práce. Celkový dluh federální vlády Spojených států poprvé překonal hranici 40 bilionů dolarů, tedy asi 828 bilionů korun. Prudce rostoucí náklady na obranu, sociální programy i splátky úroků daleko převyšují příjmy federálního rozpočtu. Podle některých pozorovatelů se v USA schyluje k rozpočtové krizi. Česká tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila 7-6 a 6-4 světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm jí čeká domácí Madison Keysová. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková, která nestačila 3-6 a 2-6 na Američanku Coco Gauffovou. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásný čtvrtek.
1: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 9 hodin a 4 minuty, tak to je aktuální čas a teď už tu pro vás mám holky, mám rád.

zima už se blíží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Čech, to rekord.
1: Posloucháte Český Blaník, 9 hodin 14 minut k tomu. K nám každý den, každý všední den přichází Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit a přináší nám vždycky nějaký ten pěkný kousek. A tentokrát to bude stejné. Půjde o rekord obecní.
2: Kdybyste někdy, přátelé, jeli přes obec Staré Ždánice v Pardubickém kraji, tak je obec výjimečná tím, že mají jednu jedinou ulici pojmenovanou. Oni mají jenom 751 obyvatel. Ta jejich ulice se jmenuje Lihovar, má délku asi 140 metrů a žádná jiná taková obec v České republice není. My jsme je rádi zapsali do České knihy rekordů a můžete se tam u nich do Lihovaru podívat.
1: Tak to je krásné, děkujeme Pepíno, zase to bylo originální. Tak já už se těším na zítra, co pro nás budeš mít.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
1: A já už pro vás mám další hlavně české písničky, proto říkám české, protože za chvilku tu bude taky Meky Žbirka, jinak Nightwork anebo Václav Neckář. Kdo vchází do tvých snů, má lásko na Českém Blaníku.

0: Jak Nightwork zpívají, že jedou, tak já jsem taky dnes jela do práce, do rádia. A musím říct, že styl, který mají Pražáci, je opravdu, opravdu neuvěřitelný. Protože někdo ráno vyráží, má zapnutou peřovou bundu až ke krku. Někdo vyráží v šatech, jako třeba já. Někdo vyráží v obleku, v sáčku. Zkrátka a dobře, když se tak podíváte vždycky na ty lidi kolem sebe, tak já si říkám, jak pak jim bude asi odpoledne. Protože dnes má být až 32 stupňů Celsia. Takže schválně. Jak jste vyrazili do práce vy? Jste oblečení dostatečně a nebo už jste šli rovnou na lehko?
1: V Penny jsou vždy nízké ceny. Nyní v akci Becherovka půl litru za 149,90 a tonik navíc a banány kilo za 18,90. Penny.
2: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
3: Tak už můžu?
4: Točíme.
3: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
4: No co asi děláte, ne?
3: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
4: A dál?
3: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
4: A kde vás najdou?
3: Jako adresu?
4: Webovky.
3: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
4: Máme.
3: Hele, radši to vem znova.
5: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
6: tady není co do kamen!
5: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
7: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
8: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
7: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
8: Stylový, pevný, bez keců.
7: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
8: Když už bydlíš, tak pořádně.
7: Deflé. Dvě E na konci.
9: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník,
11: malíř,
10: topenář,
11: podlahář.
10: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
10: Více informací na regbity.cz.
12: RegBity, záruka kvality.
13: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Český blaník.

0: zabránit. Tak důležité je říci si taky, proč tolik chutnáme komárům. Jsou totiž takové případy, takový lidé, kteří vůbec komárům nechutnají a naopak tací, jako třeba já, kteří jim chutnají víc než dost. Vedle mě může sedět, ležet kdokoliv a stejně já se budím s tím, že jsem celá okousaná od komárů. No a řekla bych, že vysvětlení není úplně tak jednoznačné, protože odborníci mají různé teorie. Tak například jedna teorie tvrdí, že lidé, kteří více vydechují, komáry lákají nejvíc, takže možná i já více vydechuji, protože komáři údajně zachytí oxid uhličitý až na vzdálenost 50 metrů. Takže čím víc vydechujete, tím více ho vypouštíte a tím víc komáru potom lákáte. Týká se to prý hodně lidí, mnoha lidí a také těch, kteří třeba cvičí. Takže pokud se divíte, že po cvičení, když máte otevřené okno, jste celý pokousaní, tak odpověď je jasná. Jinak proč také komárům chutnáme? Tak možná i díky krevní skupině. Výzkumy totiž ukazují, že nejvíce komárům chutná krevní skupina 0. Jsou zkrátka praktičtí. No a vliv má taky prý barva oblečení. Přitahuje je nejvíce tmavá barva, nejvíce černá, tmavě modrá, anebo taky červená. Takže co je důležité, je říci si, že komáry můžeme lákat úplně jinak, než jenom tím, že máme rozsvíceno a otevřené okno. No a co je taky důležité, je používání repelentů. Dokonce některé přírodní vůně komáry zaručeně odpuzují, například citronový eukalyptus, levandule, citronela nebo máta peprná a rozmarín. A existují dokonce i takové repelenty, které to kombinují všechno dohromady. Takže pokud si něco takového pořídíte, věřím, že právě dnes to bude ta správná oslava světového dne komáru a můžete proti těmto potvůrkám dobře bojovat. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi. Za chviličku jedna od Marušky Rotrové, ale dáme si i Aleše Brichtu a Barák na odstřel.
1: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
2: pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
8: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
9: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte?
10: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
11: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
12: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na

0: ve perfektně připravený. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
1: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále. Všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
2: Sleva, sleva, sleva, všude sleva.
3: Vyslev se na to, Franto.
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Radio Český Blaník.

0: Tak to bylo krásné česko-italské setkání v Fonově Hanky Zagorové a Drupiho. Za pár vteřin už odbije 10. hodina a já vám prozradím, co si dáme po ní. Třeba BSP a Zemi vzdálenou. Taky Cestu kapely Krištof a Tomáše Kluse. Jestli se blížím k cíli, kolik spíš. A nebo Kabáty a jejich Báru. Zavítáme do světa filmu, takže nejenom české písničky, které máte rádi, vás tu čekají.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A dnes očekávejte do 32 stupňů Celsia, bude skoro jasno až polojasno, tu a tam se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Na horách kolem 18 stupňů na severu a západě území kolem 25. Už za okamžik zprávy a pak další české písničky na Českém Blaníku.
2: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
3: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík Vysočinu 800 gramů za 94,90. Hamé, májku Matěje nebo svačinku za 18,90. A legendární Staropramen desítku půl litru za 13,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Pohodové čtvrteční dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Ministerstvo obrany by mělo příští rok hospodařit s výdají 191 miliard korun. Splní tak stanovený závazek 2% HDP na obranu, řekl to ministr obrany Jaromír Zuna po jednání na ministerstvu financí. Jeho úřad by tak měl mít zhruba o 36 miliard korun k dispozici více než letos. Síť cyklostezek se v Česku dál rozšiřuje. Například Středočeský kraj zahájil stavbu nového úseku mezi obcemi Kly a Tuhaně na Mělnicku. O největších pozitivech stavby mluví krajský radní Petr Borecký.
7: On nám propojí doposud dva oddělené úseky, a to je z Mělníku do Kel a z Tuhaně až do Čelákovic. Tím pádem postavením tohoto úseku nám vznikne souvislý úsek labské cyklostezky na území Středočeského kraje od Mělníka až do Čelákovic.
6: Nový úsek měří zhruba 3,5 kilometru. Prince Harry a jeho manželka Meghan Merkelová se plánují ještě tento měsíc přestěhovat ze Spojených států zpátky do Británie. Svou roli pracujících členů královské rodiny ale neobnoví. Jejich děti Archie a Lilibet jsou už zapsané do britské školy, informovala o tom britská média. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce dneska nastoupí k úvodním zápasům závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy. Východočeši se představí v Aténách proti Panathinaikosu. Utkání na olympijském stadionu má výkop ve 20:30. Jablonec nastoupí od 20:45 v Glasgow proti Rangers. To byly aktuální zprávy, přejeme krásný čtvrtek.
5: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 10:03, za chviličku mrkneme do světa filmu, ale ještě předtím BSP, Lenka Filipová nebo Michal Tučný. Cesty toulaví na Českém Blaníku. Cesty.

0: Baláš, střihavka, Pavlíček, země vzdálená na českém Blaníku. 10 hodin 14 minut k tomu, s vámi je Veronika Rážová a já jsem vám slibovala, že zavítáme do světa filmu. My to už víme, Česko vyšle do boje o filmového Oscara dokumentární snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Rozhodlo o tom hlasování členů České filmové a televizní akademie a my máme vyjádření přímo jejího prezidenta Iva Mateo.
1: Ten film samozřejmě má za sebou vítězství na Berlinále, čili na jednom z nejprestižnějších festivalů. Zároveň tam ještě kromě hlavní ceny dostal Caligari Film Award, která vysloveně oceňuje filmy, které překračují běžné hranice filmové tvorby. A to tím tento film rozhodně je a tím taky zřejmě upoutal kolegy akademie. A tím je inspiroval k tomu, aby právě tento film vybrali jako našeho kandidáta.
0: A my jen a jen budeme držet palce, aby to klaplo, abychom si toho Oscara skutečně přivezli. Teď už další české písničky. Krištof a Tomáš Klus, Michal David s Helenkou Vondráčkovou nebo Karol Zich. Je to paráda na českém Blaníku.

0: Doufám si tvrdit, že tahle spolupráce se opravdu povedla. Oblíbená písnička Cesta. Tomáš Klus, kapela Krištof. Na Českém Blaníku, kde si hrajeme české písničky, které máte rádi. A pokud máte třeba trošku jinou představu, třeba byste chtěli nějakou, která je úplně z jiného soudku, tak už brzy budete mít šanci si ji nechat zahrát. Já vám za pár chvil prozradím, jak na to. A do té doby pošlu kabáty, Standu Hloška nebo Taxmeny. Buráky.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
3: Byt 3 plus 1 v Kutné Hoře Hloušce za 5 649 000. Pozemek bydlení v Sedlišti na Svitavsku za 3 120 000. Byt 3 plus 1 v Nadějově na Jihlavsku za 3 499 000. Rodinný dům ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku za 4 600 000. A byt 4 plus KK Ostrava Michálkovice za 4 990 000 korun.
2: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci! U Zemana víkendová akce na vepřovou kýtu.
9: Čerstvá vepřová kýta bez kosti z českých chovů. 1 kilogram jen za 89,90. Ano, jen za 89,90. Libová kýta, skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
10: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Pro vepřovou kýtu bez kosti 1 kilogram za akčních 89,90. Prodejny Zeman.cz.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
12: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro kuře 1 kg za 49,90 a Aperol plus Prosecco kombo cena za 259,80. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
16: Český Blaník.
17: Český Blaník.
18: Český Blaník.

0: Eláni a Kaskadér na Českém Blaníku, 10 hodin 46 minut a já tu pro vás mám lákavou nabídku a to je písnička na přání. Pojďte si o ní napsat na 720 83 63 07. Ještě jednou připomínám, číslo je 720 83 63 07. Je to snadné, stačí nám napsat SMSku, jakou chcete, pro koho ji chcete, proč ji chcete. Zkrátka, je to na vás, co mi napíšete, já to všechno přečtu, a nebo ještě lépe, pokud máte WhatsAppovou aplikaci a máte možnost nahrávat, nahrajte svůj zkaz jako hlasovou zprávu. Tu já můžu celou pustit do vysílání a věřte tomu, že tomu, komu písničku pošlete, uděláte obrovskou radost. Tak písnička na přání tu bude za půl hodinku a do té doby si dáme další české písničky, které jsme pro vás vybrali my. Nabídnu třeba Petra Koláře anebo dalšího Petra Spáleného.
1: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.

0: tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Prázdniny, pádláč, paráda.
9: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
10: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
11: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
12: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
13: Český Blaník.
14: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče. Tam mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Úžasný Petr Muk, tančíš sama na Českém Blaníku. 11. hodina odbyla a my si dáme za chvíli Janka Ledeckého. Vázem, co staví na poušti most. Nebo Anuka, Noc na zemi. A za anděly se vydáme s vanastovkami. A taky už se těším na písničku dle vašeho výběru, tedy na písničku na přání, o kterou si píšete na 720 836307.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes nás čeká krásný letní den s teplotami až do 32 stupňů Celsia. Bude skoro jasno až polojasno. Přechodně ale zvětšená oblačnost a mohou se vyskytnout přehánky nebo bouřky, takže deštník nebo pláštěnka to rozhodně jistí. Očekávejte, že během zítřka bude poměrně podobně jako dnes. Také má být deštivo, obloha většinou polojasná až oblačná. Nejdřív noční teploty 19 až 15 stupňů, zítra přes den 23 až 28.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Prantl šunku výběrovou 100 gramů za 16,90. Orion Deli čokoládovou tyčinku různé druhy za 8,90. A Chibo zrnkovou kávu kilo za 369,90. Až do 25. srpna. Kaufland.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
4: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
5: V Lenar Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
4: Potřebujete auto na výlet?
5: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
4: Nebo chcete styl na každý den?
5: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 Kč měsíčně.
4: Vyberte si svůj Tucson na lenarmotors.cz.
5: Lenar Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné čtvrteční dopoledne, jsou tady aktuální zprávy s Vladanem Hýlem. Minister školství Robert Plaga chce, aby se platy učitelů dostaly zpátky ke 130% průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o 6 až 7%. V roce 2029 by podle něj mělo být naplněno programové prohlášení vlády, které slibuje nástupní plat učitele 50 tisíc korun a průměrný plat na úrovni 75 tisíc. Plzeň fandí sportu. Kromě právě probíhající sportmánie, kterou si užívají místní i turisté, připomíná první městský obvod, že i na jeho území najdeme řadu sportovišť. O jaká jde, řekne jeho mluvčí Miroslava Vejvodová.
8: U konečné tramvaje číslo 1 se nachází pumptracková dráha pro kola, koloběžky a skateboardy a 4 boulderingové stěny. U gymnázia v Sokolovské ulici jsme vybudovali skatepark a u Seneckého rybníka 2 přírodní traily pro cyklisty.
7: Vzniklo tam i první disk golfové hřiště na jedničce. Nejméně 12 lidí zabil noční ruský vzdušný útok na ukrajinskou metropoli Kyjev. Jeden člověk zahynul v kyjevské oblasti. Zraněny jsou nejméně 40 lidí. Protivzdušná obrana zneškodnila desítky ruských střel. Zasaženy byly sklady s potravinami a objekty Červeného kříže. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen prodloužil s týmem Red Bull smlouvu do konce roku 2030. Dosavadní kontrakt měl nizozemskému jezdci vypršet za 2 roky. Rakouská stáj informovala o pokračování spolupráce s Verstappenem před víkendovou velkou cenou Nizozemska. Tolik aktuální zprávy, přejeme krásné dopoledne.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne vám přeje i Veronika Rážová, 11 hodin a 5 minut. Před námi už je písnička na přání a taky další písničky, které jsme pro vás vybrali my. Valdemar Matuška, Janek Ledecký a nebo Léto Ivety Bartošové.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: 11 hodin, skoro 17 minut k tomu a my tady máme vzkaz od někoho z vás. Od někoho, kdo napsal na 720 836 307. Ahoj Veru, zdravím celé Rádio Český Blaník. Dlouho jsem neslyšela Metalindu, tak pokud by to vyšlo, byla by pro všechny posluchače a všem do vašeho Prima Rádia. Krásný den a pozdrav z Moravy posílá Marťa. Tak Marťo, my moc děkujeme. Sice váš výběr byl trošku jiný, co se týče písničky, tu bohužel nemáme, ale máme jinou krásnou od Metalindy. Jmenuje se Slunko nevycházaj, tak já doufám, že sluníčko naopak vyjde a že vám udělá písnička radost.
1: Písnička na přání.

0: Anaka a noc na zemi na Českém Vlaníku. Za chvíli bude 11:30. No a ono to je taky za chvíli, dá se říct. Bude tu víkend. A víte, co se děje u nás o víkendu? Tak o víkendu si vždycky večer dáváme písničky k táboráku, takže pokud grillujete nebo pokud máte doslova táborák, tak se hodí naladit si Český Blaník vždycky od 19. do 22. hodiny. Tou dobou si hrajeme samé takové ty písničky, které u táboráku všichni zpíváme, všichni je známe, takže my vám rádi zpříjemníme večer, jak v sobotu, tak i v neděli právě takovýmhle hudebním programem. No a pokud náhodou naladíte ještě o hodinu dřív a chtěli byste písničky k táboráku, tak ty chytnete na klasickém rádiu Blaník 18 až 19. Před námi už jsou další české písničky. Jedna od Verony, taky trocha slovenštiny v podání Adama Ďurici, anebo Karel Černoch s Věrou Špinarovou.
1: Rádio Český Blaník.

0: dobře víš.
1: Tak to je božský Karel, se mnou vítr rád si brouká. Tak si to představte, položíte si peněženku na střechu auta, nastoupíte a vyrazíte. Tak přesně tohle se stalo 25-letému řidiči v Plzni, kdy peněženka s víc než 3 500 korunami s ním absolvovala neplánovanou jízdu městem. Naštěstí si ale všiml všímavý řidič trolejbusu a odevzdal peněženku strážníkům. Mladík potom volal na městskou policii, jestli se náhodou peněženka nenašla. A co myslíte? Našla. Peněženku popsal, mohl si pro ní přijít, takže tentokrát roztržitost skončila opravdu šťastně. Já musím říct, že mám podobnou zkušenost, kdy jsem takhle odjela s nůžkami na zahradu, se zahradními nůžkami na střeše a opravdu, když jsem zastavila, ty nůžky už na střeše nebyly, tak jsem doufala, že třeba nějaký všímavý soused mi ty nůžky vrátí. Ale nestalo se, všímavý soused si nůžky nechal, tak my jsme tomu, že mu udělali radost. Před námi už jsou další české písničky, které budou dělat radost vám. Dalibor Janda, Jan Sahara Hedl a s Bárou Basikovou anebo Hanka Zagorová.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci! U Zemana víkendová akce na vepřovou kýtu.
9: Čerstvá vepřová kýta bez kosti z českých chovů. 1 kg jen za 89,90. Ano, jen za 89,90. Libová kýta, skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
10: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Pro vepřovou kýtu bez kosti 1 kg za akčních 89,90. Prodejny Zeman.cz.
11: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
12: Den s pražskou policií v Zoo Praha. Chcete si vyzkoušet policejní uniformu, nechat se v ní vyfotit a rovnou si odnést fotku? Zveme vás na prezentaci pražské policie a jejich útvarů. Pro děti je připraven bohatý program, soutěže o ceny, můžou si také vyzkoušet sejmutí otisků prstů a malování na kamínky. Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit tuto sobotu od 9 do 6. Den s pražskou policií v Zoo Praha. Akci podporuje i zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.
13: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
14: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé.

0: České republice.
1: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
3: Český Blaník. Český Blaník.

že to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde.

končí, najednou a náhodou, ty, co se v duchu loučí, nehledaj a nenajdou. Jestli to půjde, nebudem se brát, láska tu není, to se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se hrát, ohně už nejsou, jsme jenom my dva.

0: Tak to byl Dalibor Janda, Jeden den. Za chvilku už tu bude pravé poledne a po něm třeba Miraj. Když nemůžeš, tak si dej víc, prostě. Nebo Buty Nad starým koní. A taky Ráj Dana Hůlky. Možná jste zaznamenali, že v Budějovicích dnes začala Země živitelka a i té se budeme věnovat mezi 12. a 13. tady u nás na Českém Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pojďme se teď ale podívat na oblohu, jaké počasí nás čeká dnes až 32 stupňů, takže příjemné teplo. V noci se nám pak ochladí na 19 až 15, obloha bude zatažená, oblačná místy s deštěm, přeháňkami nebo dokonce bouřkami. Na jihovýchodě země mohou být i silnějšího rázu. Zítra 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. I zítra má být oblačno, polojasno, lokálně s přeháňkami. Takže deštník by měl patřit mezi vaší stálou výbavu. Už za chvilku tu budou zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
4: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Pohodové čtvrteční poledne, jsou tady nejnovější zprávy a Vladan Hýl. Sklizeň v Česku bude letos nejhorší za posledních 15 let. České zemědělství tak letos přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. V rostlinné výrobě způsobí pokles zejména nižší letošní sklizeň. Nepříznivá je ale situace i v živočišné výrobě, kde jen v sektoru mléka dosahují ztráty na tržbách kvůli nízké ceně mléka zhruba 20 milionů korun každý den. V Česku přibudou nové rybníky a ty stávající čeká obnova. Rybníkáři teď totiž můžou získat dotace na jejich výstavbu, rekonstrukci nebo odbahnění. Jak finanční podporu získat, přibližuje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.
7: Žadatelé o dotace mohou své žádosti podávat prostřednictvím jednotného dotačního portálu provozovaného pod záštitou ministerstva financí. Výzva pro žádosti bude na portálu dostupná od 10 hodin 21. září až do 31. října nebo do vyčerpání alokace.
6: Podpořené rybníky mají kromě chovu ryb pomáhat také zadržovat vodu v české krajině. Celkový dluh federální vlády Spojených států poprvé překonal hranici 40 bilionů dolarů, tedy asi 828 bilionů korun. Prudce rostoucí náklady na obranu, sociální programy i splátky úroků daleko převyšují příjmy federálního rozpočtu. Podle některých pozorovatelů se v USA schyluje k rozpočtové krizi. Česká tenistka Sára Bejlek v Cincinnati porazila 7-6 a 6-4 světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska a postoupila do čtvrtfinále. V něm ji čeká domácí Madison Keysová. Přes osmifinále naopak neprošla Marie Bousková, která nestačila 3-6 a 2-6 na Američanku Coco Gauffovou. Tolik nejnovější zprávy, přejeme krásný čtvrtek.
5: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Posloucháte Český Blaník, za chvilku Miraj, taky Marta Kubišová, ale ještě předtím Můj rodný dům Pavla Bobka. Já vám přeju pohodové čtvrteční poledne a dobrou chuť, pokud právě obědváte.

0: i když nemůžeš, tak přidej 12 hodin 14 minut k tomu. A jak už jsem zmiňovala, v Českých Budějovicích právě dnes začíná 52. ročník největšího agrosalonu v republice, Země živitelka. Podle primátorky Budějovic Dagmar Škodové-Parmové je to každoročně největší letní událost celého regionu.
1: Pro nás je vždycky Země živitelka takovým tím nejexponovanějším a nejdůležitějším bodem a akcí konce léta. A určitě zase se těšíme na to, že bude úplně vyprodáno, protože těch vystavovatelů, kteří mají zájem o účast na živitelce, je čím dál tím více.
0: Ještě doplním, že podtitulem letošní Země živitelky je Inovace v každém poli. A doplním ještě důležitou informaci, pokud byste chtěli vědět víc, mrkněte se na web vcb.cz, kde se dozvíte nejenom víc o konání Země živitelky, o tom, kdy, kde, co uvidíte, taky kolik stojí lístky, kde můžete parkovat, zkrátka všechny důležité informace, které se vám mohou hodit. Tak pokud vyrazíte do Českých Budějovic, užijte si to, protože právě tam by chtěl žít každý.

0: Papečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Richard Krajčil s kapelou Kryštof. Život je krásný. No a já si myslím, že fanoušci kapely Kryštof si to říkají také přitom, když vědí, že Kryštof si dali zhruba 3letou pauzu, ale i přesto Richard Krajčil příští rok oslaví své 50. také koncertem, takže tam myslím, že bude totálně narváno. Před námi už jsou další české písničky Slza, Jarek Nohavica, Dan Hulka, ti všichni vám zaspívají už za pár okamžiků.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
3: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
4: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
5: Tak už můžu?
6: Točíme.
5: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
6: No co asi děláte, ne?
5: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
6: A dál?
5: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
6: A kde vás najdou?
5: Jako adresu?
6: Webovky.
5: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
6: Máme.
5: Hele, radši to vem znova.
7: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu? Dětský den v zahradě se blíží. Už 1. září vás zveme do zahradního centra Natura Petrovice na den plný přírody, zábavy a dobrého občerstvení. Na děti čeká zábavný program a každý malý zahradník si zasadí svou vlastní rostlinku, kterou si odnese domů. Přijďte si užít dětský den v zahradě s celou rodinou. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura, zahradní centrum, místo, kam se budete rádi vracet.
8: Nákupy v online shop CZ.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
8: www.onlineshop.cz.
10: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátorce, NC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
11: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
12: Vytáhni Jendu!
13: Co říkáš? Výtahy jedna?
12: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
13: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
12: Povídám, vytáhni Jendu!
13: No jo, výtahy jedna!
14: Teď my už máme výtahy jedna.
13: Jendo?
15: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotovej!
16: Jendo, ty seš ale bedna!
17: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
18: Český blaník.
19: Český blaník.
18: Český blaník.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna viděl. Na flétnu chorál hrál, znělo to jako zvon a byl v tom všechen žal, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční košili. V odpadcích z popelnic krysy se honily. A v teplých postelích lásky i nelásky těše se vrtěly rodinné obrázky a já chtěl odpověď na svoje otázky.

rána. Dohnal jsem toho muže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl povodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když jsem tak k němu došel. A v ústech flétnu měl od Jeronyma Boše. Stál měsíc nad domy, jak čírka ve vodě, jak moje svědomí, když zvrací v záchodě. A já jsem náhle věděl, to je darmoděj.

pod jazykem, když prodává po domech jehly se slovníkem. Šel včera městem muž, podobný obchodník. Šel, ale nejde už, krev skápla na chodník. Já jeho flétnu vzal a zněla jako zvon a byl v tom všechen žál, ten krásný dlouhý tón. A já jsem náhle věděl, ano, já jsem on.

0: Smetanka dnes na českém Vlaníku. I slovenské písničky si hrajeme, však vy to znáte, však vy to víte, stejně jako to ví Michal Krusberský, který už je se mnou. Ahoj.
1: Je to tak, hezké odpoledne.
0: Tak když tu Blatanka zpívala dnes, tak já ještě připomenu, že dnes máme čtvrtek 20. srpna a to znamená, že je Světový den komárů.
1: Ajaj.
0: Takže dnes můžeme mít rande ne s mestom, ale s komárom.
1: Tak to bych nechtěl. Ale.
0: Já jsem zrovna ráno tady měla vlastně takové zamyšlení nad tím, proč některé lidi ti komáři koušou a některé naopak vůbec ne. Já teda patřím do té kategorie těch pokousených, jak seš na tom ty?
1: Já v té lepší.
0: Tak to se máš, no. A víš, čím to je, že asi málo dýcháš, protože podle posledních průzkumů vyšlo najevo, že ti lidé, kteří více dýchají, vylučují více oxidu uhličitého. To samozřejmě ty komáry láká,
1: ano.
0: A proto na tyto lidi sedají a tyto lidi píchají.
1: Tak já už jsem asi mrtvej, hele.
0: No já nevím, každopádně prý to záleží i na mnoha dalších faktorech, na tom, jakou barvu oblečení nosíš, na tom, jakou máš krevní skupinu. Já si myslím, že hold komár si nevybírá, nikdy si sedne na někoho, nikdy na někoho jiného, ovšem já jsem to velmi často. Dnes to ale nehrozí, tady máme příjemný chládek ve studiu a taky spoustu českých písniček, které máte rádi, kterými vás bude Michal zásobovat během celého odpoledne. Do té doby, než já ještě zvednu kotvy, nabídnu Hanku Hegerovou, Luci anebo Víťu Vávru a přeju vám pěkné odpoledne s Českým Blaníkem.
2: Ahoj! Investujte do dluhopisů eFinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
3: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a hnit.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality. Rádi

0: Odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
1: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták. Jakého svět neviděl?
4: Ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
3: Počkejte, kůň? Ukachen?
4: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty se k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
3: Tak moment, kůň nebo žába?
4: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z Prodanky.
3: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
4: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
3: Co? To?
4: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
3: Do reprezentace? Jako za národák?
4: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
3: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
5: Otestuj Subaru Sedlčany.
6: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
5: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz. Oh.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
8: Český blaník.
9: To je blaníček.

0: Tak tohle byla Marie od Lucie a nás v příští hodince nečeká Marie, nýbrž Tereza. Tereza Kendlová bude. A taky samozřejmě Mr. Karel Gott. A pustíme si i kapelu Jelen za tebou. A na českém blaníku dál české písničky, které máte rádi.
1: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
2: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
3: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
4: Na českém blaníku.
0: Jak to bude vypadat s počasím při pátku? Ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami, ale odpoledne a večer čekáme od jihozápadu až zataženo a postupně na většině území přeháňky, místy i bouřky, které mohou být místy taky velmi silné. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Tolik počasí a co se dál děje doma i ve světě, to sleduje Vladan Hýl.
5: Zprávy na českém blaníku.
6: Příjemné čtvrteční odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Na obranu by příští rok mělo dát Česko o něco víc než 2% HDP. Novinářům to dnes řekl prezident Petr Pavel při návštěvě firem v Novém Městě na Moravě. Předpokládá o tom ještě diskuzi. Podle vlastních slov je připraven téma řešit na jednání vlády. Začátek školního roku dává rodičům pořádně zabrat. Kromě vyšších výdajů musí skloubit práci, domácnost i školní povinnosti dětí. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Plaxi, pokračuje ředitelka Martina Machová.
7: Více než polovina rodičů během prvních školních týdnů dokončuje pracovní nebo domácí povinnosti až poté, co děti usnou. Právě proto dává podle mě smysl, když zaměstnavatelé v tomto období dokážou rodičům nabídnout určitou míru flexibility.
6: Často pomůže možnost upravit si pracovní dobu, pracovat z domova nebo si během dne zařídit neodkladnou rodinnou záležitost. Polsko a Rumunsko dneska v noci vyslali do vzduchu armádní stíhací letouny. Důvodem byl rozsáhlý ruský vzdušný útok na Ukrajinu. Plyne to z hlášení úřadů obou zemí. Na území Rumunska spadl blíže neupřesněný dron na neobydleném místě v okrese Tulcea a nikomu se nic nestalo. Fotbalisté Hradce Králové a Jablonce dnes nastoupí k úvodním zápasům závěrečného čtvrtého předkola konferenční ligy. Východočeši se představí v Atenách proti Panathinaikosu. Utkání na olympijském stadionu má výkop ve 20:30. Jablonec nastoupí od 20:45 v Glasgow proti Rangers. Tolik nejnovější zprávy, mějte krásné odpoledne.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Hezké čtvrteční odpoledne už vám od mikrofonu taky přeje Michal Krosberský. Pokud nevíte, kam vrazit dnes, zítra, pozítří na koncert, tak vám poradíme za chvilku. Teď Xindolix.

odevšad slyšíš country znít. Pódium pro všechny je k mání v uličkách města Bakersfield.

Ano, tak jsme se prošli uličkami města Bakersfield, ale my se teď projdeme naopak jinými uličkami, řekl bych uličkami na Vinicích, protože vás, přátelé, opět zveme na hudbu na Vinicích, která se koná třeba už dneska. To byste mohli do Šato Valtice, kde dorazí Kolárovci. Zítra Krhot a Kozub budou ve vinařství Lehoufer ve Znojmě a ve stejný den, to znamená zítra, můžete také do jiných sklepů Kutná Hora vyrazit na Tata Boys. A pokud vám to nestačí, tak i zítra ještě vinařství Johan V. v Třebivlicích, tam by měl dorazit David Koller, pokud už je teda v pořádku. No a v sobotu Maruška Rotrova, vinařství Lehoffer ve Znojmě, tam je můžete slyšet. Ano, a taky v sobotu MIG 21 budou. A ti, prosím vás, budou naopak v Boršicích u Blatnice, čili ve vinařství Zlomek a Vávra. No, tam můžete na ně také zavítat. Jak je vidět, prostě s létem těch koncertů neubývá, ba naopak, tak si to rozhodně užívejte a my vám dál budeme hrát české písničky, které máte rádi. Za okamžik Vašek Neckář, taky bude Dara Rollins a teď božský Karel Gott. Jdi za štěstím.

0: Miluju a maluju Vašek Neckář teď na Českém Blaníku. Pokud vy milujete české písničky, tak vám určitě za chvíli zase uděláme radost. Čeká nás Katapult, taky Hanka Zagorová, anebo kapela Jelen, která objíždí Jelen Festy a s nimi taky celou Českou republiku, tak možná už jste na nich taky byli. My si dáme za okamžik písničku Za tebou.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Nezmeškejte dny nábytku v Jisku. Sleva až 60% na široký výběr nábytku od jídelních židlí a stolů, přes šatní skříně a komody, až po kompletní vybavení ložnice. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
6: Zveme vás na výstavu exotického ptactva KPEP do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od 14. do 30. srpna vám pobyt v zahradě zpestří kakadu, ary, drobní ptačí exoti, kanáři a úžasní ledňáci obrovští. Více na bz.uk.cz.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do Pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
11: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
12: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
14: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
13: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin, stavíme sny a pořád. Pádně pevně. Stavmin.cz.
16: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
17: Rádio Český Blaník.

0: Neuč slunce hřát a Helena Vondráčková, tak já myslím, že letos sluníčko dává jasně najevo, že hřát umí a díky tomu třeba průměrná teplota Středozemního moře vystoupila na 28,5 stupně, což je prý o 6 stupňů výš, než je obvyklé. A tak pokud jste se nechali zlákat, tak můžete ještě ke Středozemnímu moři vyrazit, anebo můžete do Řecka, kde na konci srpna zpřístupní více než 120 archeologických lokalit, a to zcela zdarma. Stane se tak prý za úplňku, a tak pokud tam vyrazíte, tak budete mít možnost si třeba projít slavnou věštírnu v Delfách za jasného měsíčního svitu, anebo si prohlédnout starověkou Olympii, kde se zrodily olympijské hry. Navíc na mnoha takových místech budou probíhat i koncerty, takže to může vypadat fakt zajímavě. Pokud v tu dobu tedy plánujete výlet do Řecka, tak si to určitě nenechte ujít. Za chvíli u nás David Dale a ze všeho nejdřív taky Lenka Filipová. Za všechno může čas.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
9: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
12: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
14: Otestuj Subaru Sedlčany.
15: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek.
14: www.žateckakrajina.cz. Otestuj Subaru Sedlčany.
15: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
14: Přijďte

0: Avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
1: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
2: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
1: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
2: Stylový, pevný, bez keců.
1: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
2: Když už bydlíš, tak pořádně.
1: Deflé. Dvě E na konci.
3: Český Blaník.
4: To je Blaníček.

0: Věrka Martinová, o pane náš, 14.00 a po 14. na Českém Blaníku také Petra Černocká, budeme si broukat. Útoč láskou, to bude pro změnu Iveta Bartošová. No a po obědě je čas na dobrý kafe s Luckou Bílou.
1: Už nechci řvát, chci radši spít.
0: A budou i další české písničky, které máte rádi. Za okamžik pokračujeme.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jak to bude zítra vypadat s počasím? Ráno a dopoledne bude oblačno až polojasno, lokálně s přeháňkami. Odpoledne a večer čekáme od jeho západu až zataženo a postupně na většině území také déšť. Místy i bouřky, které mohou být vydatné. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách kolem 20. Teď ještě jedny zprávy s Vladanem Hýlem.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Pohodové odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Čeká nás slunečný víkend, předtím ale Česko čekají vydatné bouřky. Ty na jihovýchodě republiky udeří už dneska. Před bouřkami meteorologové varují i v průběhu pátku. O víkendu se ale vyčasí, čekáme nejčastěji polojasno. Se začátkem nového týdne se mají ale srážky zase vrátit. Produkce zeleniny v Česku kvůli suchu letos podle odhadu klesne zhruba o třetinu. Pěstitele také trápí nízké výkupní ceny, i když mají kvůli zavlažování vyšší náklady. Podle farmářů zatím není jasné, jak se zvýšené náklady promítnou do cen zeleniny. Nástup prvňáčka do školy letos vyjde zase o něco dráž. Běžná výbava pro školáka se vyšplhá zhruba na 7 000 korun. Pokud rodiče sáhnou po dražších nebo ergonomických pomůckách, náklady můžou vystoupat až k 10 tisícům. Co za růstem cen stojí, vysvětluje ekonom Lukáš Kovanda.
8: Co se týče těch nákladů, tak tam je znatelný nárůst cen sešitu a výtvarných potřeb, zejména z důvodu růstu cen celulózy a papíru, což je světový fenomén, ale projeví se právě i na výdajích českých rodičů, ale zejména potřebným rodinám typu matek samoživitelek s těmi náklady může pomoci stát.
7: A to v rámci mimořádné okamžité pomoci na místě příslušném úřadu práce. Čtyřnásobný mistr světa Formule 1 Max Verstappen prodloužil s týmem Red Bull smlouvu do konce roku 2030. Dosavadní kontrakt měl nizozemskému jezdci vypršet už za 2 roky. Rakouská stáj informovala o pokračování spolupráce s Verstappenem před víkendovou velkou cenou Nizozemska. Tolik aktuální zprávy, přejeme krásné odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne vám taky přeje Michal Krusberský. Za chvíli vás budeme zvát do Temelína, ale teď další české písničky. Začínáme s Markem Ztraceným. Někdy lidé

0: ke dnu stoupá.
1: Rádio Český Blaník.

0: Doslova a do písmene se do našich uší vloupali pánové z kapely Opět Radeček a spolu s nimi také Marie Čírová. Teď 14 hodin a 15 minut k tomu, kdy stále ladíte Český Blaník. No a my se teď nebudeme vloupat, my se úplně legálně podíváme do elektrárny. Konkrétně do jaderné Temelínské. Přátelé, tady totiž chystají na září sérii nočních prohlídek. Co všechno tam zažijeme, to nám teď rozradí mluvčí Temelína Marek Sviták.
1: 4-hodinový program začne v infocentru, které prošlo náročnou modernizací a kde si právě návštěvníci budou moci prohlédnout zcela nové expozice. V infocentru si elektrárnu projdou také virtuálně, bude následovat vstup do reálného areálu, kde budou moci nasát noční atmosféru jeho české jaderné elektrárny a podívají se například do strojovny s turbogenerátorem nebo do skladu použitého jaderného paliva.
0: No, přátelé, zní to lákavě, co je vše ovšem důležité, že celková kapacita těch prohlídek je jenom 128 lidí a registrace končí 31. srpna, tak pokud byste se tam chtěli podívat, tak rozhodně neváhejte a musíte si pospíšit, jo? My už teď zase hrajeme, dáme si Ivetu Bartošovou a písničku Útoč láskou. Dobré odpoledne.

třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu či hopem.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Už jako malá holka jsem vždycky velký oči měla.

0: čase být.
1: Jo, je možná na čase dát si to dobrý kafe. 14 hodin 27 minut skoro a možná, že už na vás přišla nějaká ta únava. Nedivil bych se, už máme čtvrtek a pokud jste i dnes vstávali velmi brzo, tak možná právě teď nastala ta chvíle, abyste si dali další dobré kafe. My vám k tomu dáme další dobré české písničky, které máte rádi. Bude i jedna seriálová, Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr a taky Věrka Špinarová, Raketou na Mars se podíváme. Ovšem ze všeho nejdřív Ríša Miller a písnička Rozeznávám. Tak dobré odpoledne s námi.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrány.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrány.cz. Prostě pohoda.
7: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci! U Zemana víkendová akce na vepřovou kýtu.
9: Čerstvá vepřová kýta bez kosti z českých chovů. 1 kg jen za 89,90. Ano, jen za 89,90. Libová kýta, skvělá pro vaše letní vaření i grilování.
10: Zastavte se od čtvrtka do soboty ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Pro vepřovou kýtu bez kosti 1 kg za akčních 89,90. Prodejny Zeman.cz.
11: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
12: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
13: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
14: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
15: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
16: Rádio Český Blaník.
17: Máš tu cty známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit, že jsi za jako

nocí. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznám.

0: Gladiátor, Pavol Hamel a Petr Reichert a pěseň o Medulienke. Teď ve 14 hodin a 44 minut.
1: Co Čech? To rekord.
0: Ano, je nejvyšší čas podívat se na další domácí rekord. Pepino Vaněk nás vezme do jedné vesnice, tak povídej, Pepo.
2: Kdybyste někdy, přátelé, jeli přes obec Staré Ždánice v Pardubickém kraji, tak je obec výjimečná tím, že mají jednu jedinou ulici pojmenovanou. Oni mají jenom 751 obyvatel. Ta jejich ulice se jmenuje Lihovar, má délku asi 140 metrů a žádná jiná taková obec v České republice není. My jsme je rádi zapsali do České knihy rekordů a můžete se tam u nich do Lihovaru podívat. A jiná taková obec v České republice není. My jsme je rádi zapsali do České knihy rekordů a můžete se tam u nich do Lihovaru podívat.
0: No, to rozhodně. 140.

0: 90 a čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
1: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical.
5: Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
7: Březnictví Rabbit garantujeme český původ kuřecího masa. Spole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabbit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabbit, 90 řeznictví po celé České republice.
8: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
9: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. perfekta@podebrady.cz.
10: Český blaník.

0: Tak tohle byl Summer Isam v době, řekl bych, své největší slávy. Babylon jsme doposlouchali v 15.00 a po 15. se můžete těšit na Marušku Rotrovou. Měli jsme se potkat dřív. Taky bude vaše hneckář Láska má. A s vytříbeným jazykem dorazí i Michal Tučný. A budou i další české písničky, které máte rádi. Za chvíli pokračujeme.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
2: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
1: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
3: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
4: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší páteční den bude ráno a dopoledne oblačný až polojasný, lokálně s přehánkami. Odpoledne a večer už čekáme od jihozápadu další mraky a také dešťové přehánky. Mohou se vyskytnout i bouřky, které mohou být místy velmi silné. Teploty 23 až 28 stupňů a na horách naměříme něco málo okolo 20. Teď Eliška Votrubová na další odpolední zprávy.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na obranu by příští rok mělo Česko dát o něco víc než 2% HDP. Pokud ne, tak bude vzhledem k závazkům přijatým v Hágu vznikat deficit v obranných výdajích na další roky. Uvedl to prezident Pavel. Ministr obrany Zuna včera oznámil, že obrana plánuje na příští rok výdaje ve výši 2% HDP. U Počtátu na Přerovsku spadla větrná elektrárna. 30-metrový větrník se zřítil do pole. Na místě jsou hasiči a okolnosti incidentu prověřují policisté. Příčina pádu zatím není podle starosty Počtátu známá. Na sítích uvedl, že nechce předbíhat výsledky odborného šetření. Jde o první takovou havárii větrníku v Česku, nikomu se nic nestalo. Dárců krve je málo. Kritický nedostatek má třeba fakultní nemocnice v Ostravě. A to i přesto, že ministerstvo zdravotnictví minulý týden veřejnost vyzvalo, aby šla krev darovat. Aktuálně chybí stále všechny krevní skupiny. Prázdniny ještě nekončí a po celém Česku je stále kam vyrazit. Třeba v Malovicích začne v pátek rodinný festival na Švestkovém dvoře. Další akce ale návratem dětí do školních lavic nekončí. Pokračuje mluvčí Jihočeské centrály cestovního ruchu Jana Píchová.
8: V září se můžete těšit například na rodinné sportovní hry v Prachaticích, soběslavské slavnosti, festival ve Vimperku nebo historickou slavnost Táborská setkání, plnou kostýmů, hudby a představení. A pokud se nechcete řídit kalendářem, jižní Čechy mají pro rodiny spoustu dalších možností.
7: Je to třeba stezka korunami stromů Lipno, lanová centra, pohádková kovárna na Písecku nebo některá z jihočeských zoo. Tolik zprávy, pěkný den.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne, 3:15 je s vámi Michal, no a za chvíli také 3:03, ale začínáme s Maruškou Rotrovou, měli jsme se potkat dřív.

0: říkáš blesk. Karel Zich, Já, ty a pes, možná jste momentálně z pejsky někde venku, tak pokud naopak nejste, dejte si rádia na hlas, my si totiž dáme 3 ve 3.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: A ty nadcházející písničky mají dneska společné to, že je všechny napsal textař Pavel Vrba. Ano, Pavel Vrba, který nás v roce 2011 bohužel opustil, vystudoval strojnickou průmyslovku v Praze a od roku 66 se živil jako umělec na volné noze, no ale sám dokonce hrál na housle, kytaru i klarinet. Napsal kolem 2000 hudebních textů, z toho 1400 bylo nakonec nahráno. A psal samozřejmě pro naše oblíbence Karla Gotta, Helenu Vondráčkovou, Martu Kubišovou, Lucku Bílou, Marii Rotrovou a tak dále. Myslím, že bychom mohli pokračovat hodně dlouho. Tak co jsme dneska pro vás vybrali? Třeba kapelu Olympic a Jasná zpráva, to je jeho text. Petr Spálený, Kdybych já byl kovářem, a taky napsal písničku Zatmění, respektive český text pro tuhletu písničku od Leony Machálkové. Tak i tu si dáme v rámci 3 ve 3.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: Leona Machálková na závěr 3 ve 3, to bylo zatmění. No a pokud u vás momentálně bouří, tak se možná na chvíli taky trošku setmělo. Koukám, že bouřky přecházejí přes Jihočeský kraj, také nad Jihlavou teďka docela silně bouří a taky okolí Olomouce a Severní Moravy. Tak tam si momentálně dávejte pozor a my vám jinak dál pošleme Zuzku Michnovou, bude i Vašek Neckář a nebo Petr Kolář za malý okamžik.
1: Pila Smrčiny hlásí, čekání patří do fronty a ne na stavbu. Proto je tu Pila Smrčiny České zemědělské univerzity. Největší sklad dřeziva a deskových materiálů v regionu. Prkna, hranoly, fošny, OSB desky i další stavební materiál máme skladem za skvělé ceny k okamžitému odběru. Stavte bez čekání. PilaSmrčiny.cz.
2: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
8: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
9: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
10: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
11: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
10: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
11: Stylový, pevný, bez keců.
10: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
11: Když už bydlíš, tak pořádně.
10: Deflé, dvě E na konci.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Rádio Český Blaník.
16: České písničky, které máte rádi.

nerezaví, neumírá a dobře ví, kam letí ten čas. Dá ti okovů pár zlatých.

0: Tak tohle byla mopedová písnička Vašo Patejdla a Olky Záblacké. No a my od mopedu půjdeme zase k hudbě, protože přátelé, rádi bychom vás pozvali do středočeských Poděbrad, kde koncem měsíce, konkrétně od 28. do 30. srpna, bude probíhat Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií nazvaný Soundtrack, a právě cenu za mimořádný přínos české i světové filmové hudbě tady převezme Markéta Irglová během svého koncertu právě 28. srpna v Zámecké zahradě. No a Zdeněk Svěrák hned po ní dostane další cenu, a to hned poté, co odezní filmová muzika K tmavomodrému světu, ke kterému Zdeněk Svěrák napsal samozřejmě scénář. Takže to všechno na konci měsíce v Poděbradech a u nás za okamžik už slibovaný Prodavač a bude i Lucie nebo Jirka Korn.
1: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
7: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
6: Potřebujete auto na výlet?
7: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
6: Nebo chcete styl na každý den?
7: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7 990 korun měsíčně.
6: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
7: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více
10: křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.

0: Nádobí s jistotou nejnižších cen, například gigabalení Jaru na mytí nádobí za 127,90. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně, vždycky.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: Rádio Český Blaník.
5: Pojďte všichni, no nic pozvěte, si všichni známe.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vrážčitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýd. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten augiášu chlív.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: A v salůnu tou dobou Rýd se svojí bandou pil. Ten Rýd by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řek, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řek, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
3: Byl to Shane.
4: Byl to Shane.
2: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku,

0: Shane a také Láďa Vodička těsně před 16. hodinou, ale i v té další hodince rozhodně budou české písničky, které máte rádi. A třeba Helena Vondráčková to všechno odstartuje.
1: Prosím, ještě si tu šanci dej.
0: A bude taky Hanka Zagorová, To by nebylo fér.
1: To by nebylo fér.
0: A ještě nás rozparádí Sagwan Toffy. Jo, jo, celé léto na Českém Blaníku hrajeme české písničky, které máte rádi.
2: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál CZ. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší páteční den bude ráno a dopoledne oblačný až polojasný, sem tam se sluníčkem a lokálně s přehánkou, ale odpoledne a večer čekáme od jihozápadu přibývání dalších mraků a přijdou i přehánky na celé území, také občas i silné bouřky. Teploty 23 až 28 stupňů na horách kolem 20. A teď už je se mnou ve studiu Eliška Votrubová a to znamená, že si dáme zprávy.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ministerstvo financí v nové ekonomické prognóze zhoršilo výhled letošního hospodářského růstu Česka. Ten bude 1,9%. V předchozí predikci rezort očekával růst HDP pro letošek na 2,1%. Důvodem pro zhoršení jsou dopady pokračujícího konfliktu na Blízkém východě. Hořovice na Berounsku se dočkaly obchvatu. Stavba teď městu výrazně uleví od tranzitní dopravy a obchvat navíc zjednoduší cestu mezi dálnicemi D4 a D5. Práce trvaly téměř 2 roky a vyšly na zhruba 200 milionů korun. Víc než 2/3 zaplatila evropská dotace. Zájem dětí o techniku a přírodní vědy podporují po celém Česku nejrůznější vzdělávací projekty. V Libereckém kraji mezi ně patří dětská univerzita. O co jde, vysvětluje radní Libereckého kraje Jitka Skalická.
8: Důležité asi je zmínit, že se zaměřuje zejména na technické vzdělávání, na robotiku, 3D tisk, práci se stavebnicemi, Lego roboty, Vex stavebnice, což směřuje právě ke zlepšení technického vzdělávání.
7: Další ročník dětské univerzity podpoří Liberecký kraj částkou 500 000 korun. Správa železnic se pustí do oprav železničního koridoru, který spojuje Prahu s východními Čechami a Moravou. Konkrétně práce odstartují dneska večer na trati mezi Kolínem a Pardubicemi. Vlaky budou až do poloviny září, v některých úsecích jezdit kyvadlově jen po jedné koleji a to může způsobovat zpoždění. Tolik zprávy, pěkný den.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Teda Eliško, to nebyla úplně dobrá zpráva na závěr, protože už tak ty vlaky mají zpoždění, když jedu z Ostravy do Prahy, tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Každopádně vás všechny zdravíme, ať už stojíte někde v koloně, anebo třeba ve vlaku, někde právě na zastávce, čekáte, než projede další vlak. My pro vás do sluchátek máme Helenu Vondráčkovou.

0: Ano, to by nebylo fér, Hanka Zagorová, a rozhodně by nebylo fér vám dneska nenabídnout další písničku dne.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: Abychom se o ní taky něco dozvěděli, trošku se hudebně vzdělali a zjistili, jak vlastně ta písnička vznikla, že jo? Dneska si dáme Olgu Lounovou, která je častou návštěvnicí našich letních koncertů momentálně. Měli jsme ji i na Konopišti. Ovšem nás by zajímalo, jak tehdy vznikla písnička Láska v housce, kterou zpívá s Xyndlem X. Tak jak to bylo?
3: Láska v housce je píseň, o které... Vlastně ona vznikla v autě, kdy jsme jeli s Xyndlem X s Ondřejem Látkem na koncert. A já jsem říkala, že by bylo velice vtipné, kdyby nějaká píseň začínala místo beatu jakoby vzdycháním, jo? Že... A hned jsme si začali dělat legraci, my jsme docela jako rychlí autoři, že já i Ondra skládáme celkem rychle a většinou jako v kuse, takže jsme tak jako začali blbnout a Ondra potom, myslím, že hned druhý den přišel s nápadem sloky a refrénu a já jsem pak vymyslela to takový popěvek a vlastně první sloka byla o tom, že Ondra napsala nějakou melodii a ona se podobala hrozně písní Trenýrky pana Dobeše, takže ta se předělávala sloka, ale refrén vzniknul fakt skoro v tom autě i s tím vzdycháním a ta píseň je o tom, že ta doba je tak rychlá a ty vztahy se hrozně rychle odbývají, jo? Že lidi jako fast food prostě vyberou to nejlepší a pak zahodí do koše a jdou dál, takže je tam trochu i přesah a zároveň legrace. A Ondra tvrdil, že to bude hit, já jsem tvrdila, že to hit nebude, že to je složitý, ale měl pravdu.
0: No, povedlo se, ale skládat teda písničky v autě takhle narychlo, jste taky dobří teda. Fakt, tady je Láska v housce.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: mohli bychom uspořádat anketu, jestli je víc slavnější tahle ta písnička, anebo film, ke které byla ta písnička složena. Ano, Rok před revolucí, Kamarád do deště a samozřejmě písnička Dávej ber. Hudbu složil Honza Baláš z Elánu, text napsal Eduard Pergner a původně to měli naspívat s Lukášem Vaculíkem dohromady, ale prý se tvůrcům tam moc nezdál, i když nakonec prý to přece jenom naspíval, ale my jsme tady měli verzi jenom se Sagvanem Toffym. Tak a před námi Karel Gott, bude Snů plný krám a taky si dáme Petra Muka. Olamur.
1: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
9: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
10: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. karavanysedlčany.cz.
11: Radio Český Blaník.

0: Můr našich lások, Mekyš Birka v 16.43 na Českém Blaníku. A pokud vy máte nějakou lásku, třeba i školní, kterou už jste dlouho neviděli a chtěli byste ji pozdravit prostřednictvím našeho vysílání, tak rozhodně můžete, protože vám několikrát za den hrajeme na přání a hned po 17. budeme taktéž. Už teď nám ale můžete posílat své SMSky, své vzkazy, komu byste chtěli nechat zahrát a samozřejmě jakou písničku. Napište nám to buď do zprávy, na WhatsAppu, nebo nahrajte přes WhatsApp hlasovku, anebo pošlete úplně jednoduše jenom SMSku. To všechno na číslo 720 83 63 07. Těším se na vaše vzkazy a za chvíli kapela Krištof. Na viděnou.
1: Investujte do dluhopisů eFinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akciím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
2: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Dětský kufřík jen za 179 korun. Sada Friction Ball za 94,90 a temperové barvy 12 barev za 44,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
4: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již začít z výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 Kč.

0: rozbijeme šachtu na výtah.
1: Já vím, výtahy jedna, ty uměj šachty.
0: Povídám, vytáhni Jendu.
1: No jo, výtahy jedna.
2: Teď my už máme výtahy jedna.
1: Jendo?
3: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
4: Jendo, ty seš ale bedna.
5: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávajících. www.výtahy1.cz.
6: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
7: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
8: Radio Český Blaník.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem naší.

0: dál a tak dál, jedeme dál. Ano, Marek Ztracený nás čeká po 17. hodině, bude originál.
1: Mám tě rád, i když děláme chyby.
0: Taky si dáme Teresku Kerndlovou, Schody z nebe. A bude i jízda Alice Springs. A taky další české písničky, které máte rádi za malý okamžik.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší ráno a dopoledne bude oblačné, ale sem tam i polojasné se sluníčkem. Lokálně můžeme čekat přeháňku, ale odpoledne a večer čekáme od jihozápadu až zataženo a postupně na většině území déšť nebo přeháňky, místy i silné bouřky. Teploty 23 až 28 a na horách naměříme maximálně 20 stupňů Celsia. Tolik počasí a s dalšími zprávami je ve studiu Eliška Votrubová.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
4: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Sklizeň letos bude nejhorší za posledních 15 let. Zemědělství podle šéfa agrární komory doležala přijde na tržbách zhruba o 20 miliard korun. Za poklesem sklizně stojí podle farmářů počasí. Hlavně sucho a letní vedra negativně zapůsobily i jarní mrazy. A nižší tržby budou podle doležala i v živočišné výrobě. Senát zamítl spornou stavební novelu. Podle kritiků z řad senátorů návrh nahrává developerům, je prokorupční a jde proti veřejným zájmům i obcím. Mnozí ho označili za paskvil. Teď předlohu znovu posoudí sněmovna. Vládní tábor ale má dostatečnou sílu senátní veto přehlasovat. V Česku přibudou nové rybníky a ty stávající čeká obnova. Rybníkáři teď totiž mohou získat dotace na jejich výstavbu, rekonstrukci anebo odbahnění. Jak finanční podporu získat, přibližuje mluvčí rezortu zemědělství Vojtěch Bílý.
7: Žadatelé mohou své žádosti podávat prostřednictvím jednotného dotačního portálu provozovaného pod záštitou ministerstva financí. Výzva pro žádosti bude dostupná od 10 hodin 21. září až do 31. října.
4: Podpořené rybníky mají kromě chovu ryb pomáhat taky zadržovat vodu v české krajině. Největší belgický požár za poslední století je pod kontrolou. Na místě je ale stále nasazeno asi 350 hasičů, kteří mají zajistit, že nedojde k opětovnému vzplanutí. Uvedly to tamní úřady. Oheň v belgickém národním parku Hauts-Fains se podařilo zkrotit po 7 dnech. Plameny sežehly asi 3000 hektarů půdy. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
6: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a za chvíli taky jedna písnička na vaše přání, tak si klidně ještě pošlete SMS-ku na 720-836-307. A teď už Marek Ztracený a originál a Michal Krusberský přeje hezké odpoledne. Tak tam...

kdy se spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby,

šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží. Stejně máš ho pořád ráda, za to, že se

0: Kapela Kabát a schody, které nás dovedly až k písničce na přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Ano, jsme rádi, že nám píšete. Konkrétně dneska je to Zdeněk, který by chtěl nechat zahrát písničku pro svoji ženu Anešku a chtěl by Dalibora Jandu Tisíckrát krásnější. Jen tak, že jí děkuju za to, že je se mnou. Tak jsme rádi a rozhodně posíláme písničku. Tady je Dalibor Janda.
2: Písnička.

0: Dneska jsem se dozvěděl, že se jí říká česká Alanis Morissette. To byla Alice Springs. Možná je velkou škodou, že v těch 90, když to měla tak skvěle rozjeto, co se týče té kariéry, tak v tom nepokračovala. Tohle byla jízda na českém blaníku a za chvíli pro změnu kapela Mirai anebo Olympic a potom vás budeme zvát na módu. Počkejte si na to, zejména dámy.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richlartem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
5: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
4: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
6: Zveme vás na výstavu exotického ptactva KPEP do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od 14. do 30. srpna vám pobyt v zahradě zpestří kakadu, ary, drobní ptačí exoti, kanáři a úžasní ledňáci obrovští. Více na bz.uk.cz.
7: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
8: Den s pražskou policií v Zoo Praha. Chcete si vyzkoušet policejní uniformu, nechat se v ní vyfotit a rovnou si odnést fotku? Zveme vás na prezentaci pražské policie a jejich útvarů. Pro děti je připraven bohatý program soutěže o ceny, můžou si také vyzkoušet sejmutí otisků prstů a malování na kamínky. Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit tuto sobotu od 9 do 6. Den s pražskou policií v Zoo Praha. Akci podporuje i zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.
9: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň? Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
10: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
11: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Věrka Špinarová a Valentino je také módní návrhář, že jo? A my se takovým krásným obloučkem, za který mě náš pan ředitel zabije, dostáváme k módě, o které chci taky mluvit, protože zatímco dneska v Českých Budějovicích začala Země živitelka, tak už zítra začne v Brně pro změnu veletrh módy a obuvy Styl a Cabo. No a co tam všechno uvidíme, jakou novinku tam uvidíme, to nám prozradí sám pan ředitel přehlídky Martin Škarka.
1: Novinkou toho aktuálního ročníku, té aktuální edice, tak je soutěž pro profesionály, Professional Top Style Designer. Bude soutěžit 6 finalistů, kteří budou mít v pátek v 11 hodin soutěžní přehlídku a potom v rámci pátečního gala večera pro vystavovatele bude vyhlášen Professional Top Style Designer.
0: No prosím, a já ještě musím teda dodat, že v Brně se asi trošičku inspirovali českým Blaníkem, protože hlavním tématem veletrhu je heslo Hezky česky, jo? Tak zdravíme do Brna a posíláme hezké české písničky, které máte rádi. Za chvíli Brontosauři, Růže z papíru a taky kapela Jelen.
2: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
3: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Brambory rané 1 kg za 8,90. A čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za 49,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
12: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
13: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
12: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
13: Stylový, pevný, bez keců.
12: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
13: Když už bydlíš, tak pořádně.
12: Deflé, dvě E na konci.
14: Rádio Český Blaník.

0: Helena Vondráčková, jen dva ta loďka může vést. Ano, a my vás povezeme dál na vlnách českých písniček, protože i po 18. si budeme hrát české písničky, které máte rádi. Xindlix a Fénix například. Nečekej, že vstanou z popela. A taky Valda Matuška, Slavíci z Madridu. A bude i Nápoj lásky číslo 10, čili Karel Gott. Tak si na ně počkejte, hned po zprávách budeme pokračovat.
1: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Spole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice. Oh.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den ráno a dopoledne ještě oblačno až polojasno, jen lokálně s přeháňkami, ale odpoledne a večer čekáme od jeho západu až zataženo a postupně na většině území dešťové přeháňky. Místy i bouřky, které mohou být vydatné. Teploty 23 až 28 stupňů, na horách pak kolem 20. No a teď naposledy ve studiu se mnou Eliška Votrubová a zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Nejčastějšími letními úrazy jsou zranění z cyklistiky. V poslední době navíc přibývá i těch z elektrokol. Děti se nejčastěji zraní na trampolíně. K vyššímu výskytu úrazů v létě podle lékařů vede kombinace vysokých teplot, přeceňování sil a podceňování ochranných pomůcek. Začátek školního roku dává rodičům pořádně zabrat. Kromě vyšších výdajů musí skloubit práci, domácnost i školní povinnosti dětí. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost Plaxi. Pokračuje její ředitelka Martina Machová.
10: Více než polovina rodičů během prvních školních týdnů dokončuje pracovní nebo domácí povinnosti až poté, co děti usnou. Právě proto dává podle mě smysl, když zaměstnavatelé v tomto období dokážou rodičům nabídnout určitou míru flexibility.
9: Často pomůže možnost upravit si pracovní dobu, pracovat z domova nebo si během dne zařídit neodkladnou rodinnou záležitost. Schodek státního rozpočtu bude příští rok vyšší, vzroste z letošních 310 miliard, ale podle šéfky rezortu financí Schillerové bude pod 400 miliardami korun. Ministerstvo musí návrh rozpočtu předložit vládě do konce srpna. Uzavírka stanice pražského metra A Flora potrvá déle. Cestujícím se otevře až koncem února příštího roku, namísto začátku letošního prosince. Důvodem je větší rozsah nutných prací na stropní desce stanice. Ze stejného důvodu se pak v lednu uzavře na Ačku i stanice Hradčanská. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A 4 minutky po 18. už se s vámi taky loučí Michal Krosberský. Balím si švestky a vyrážím domů a vám tady zanechám třeba za okamžik slibovaného Valdemara Matušku, bude i Karel Gott a Iveta Bartošová a Tečinasky a Klára. Tak hezký večer s námi.

svýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

od lidí, jsem jak ta zahrada stinná. Kdo chce, ať mi závidí, já si dám sklenici vína. Boží!

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 12.8.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
5: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se čtyřmi výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
6: Český blaník.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí zprávu.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví Hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
4: Prázdniny, pádláč, paráda.
5: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
6: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
7: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do Pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
3: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: Elitedate.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.

0: Kdo je tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
4: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
8: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin, stavíme sny a pořád. Pevně. Stavmin.cz.
9: České písničky, které máte rádi.
10: Český Blaník.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
2: Třikrát zelená, smažák.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
5: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
4: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
5: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
4: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
5: Maxi dotace.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
8: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu? Dětský den v zahradě se blíží. Už 1. září vás zveme do zahradního centra Natura Petrovice na den plný přírody, zábavy a dobrého občerstvení. Na děti čeká zábavný program a každý malý zahradník si zasadí svou vlastní rostlinku, kterou si odnese domů. Přijďte si užít dětský den v zahradě s celou rodinou. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura, zahradní centrum, místo, kam se budete rádi vracet.

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Přes pod jsem skákal hrušky krást,

0: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
1: tady není co do kamen!
0: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
2: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.

provoní ti dech. Opřeni o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rosa na kolejích.

0: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
1: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
0: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
1: Stylový, pevný, bez keců.
0: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
1: Když už bydlíš, tak pořádně.
0: Deflé, dvě E na konci. BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. FL Brány.cz. Prostě pohoda.

tancovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc,

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

době tání i ve dnech říjnových.

zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
2: Český Blaník. Český Blaník.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet,

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nebojů.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

Raj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve mně.

z mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

V noci čet jsem si náš osud z hvězd, když z hor vítr vál. Společně na cestách jen já a můj kůň šli jsme dál. Já nestál postel,

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Co Čech, to rekordman.
3: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
2: Pojďte si s námi o nich povídat.
3: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
2: Co Čech, to rekordman.
3: Na Českém Blaníku.
2: Rádio Český Blaník.

se v nás jak slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbíjí.

0: jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Investujte do dluhopisů eFinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akciím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
2: ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
3: Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Jak rád bych dostal ještě jeden verš.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Říkám možná.
1: Myslíš ne?
0: Když říkám nevím.
1: Myslíš ne?
0: Když říkám ne.
1: Asi myslíš ne? Těžko říct, ale mučíš mě.
0: Když říkám možná.
1: Myslíš ne?
0: Když říkám nevím.
1: Myslíš ne?

Kdo křičel při té hrůze, Inter Arma Silent Muse, krále z toho strachu trefil šlak,

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se snad už nikdy nedovím.

0: zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdívám a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se snad už nikdy nedoví. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se snad už nikdy nedoví.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

Už mi lásko není 30 let, už mi není ani 35, a že to moc krásná léta jsou, říkal jsem si.